0: No, ale może się to zaraz zmieni.
1: Tęsknisz jeszcze za tym jazzem?
0: Tęsknię nadal.
2: Poprvé jsem ho viděl, matně si vzpomínám, bylo to hodně dávno. Ani nevím, kdy to bylo, možná večer, nebo to mohlo být klidně i ráno. Nebo to bylo jindy a jinde v jiném městě, v úplně jiný době. Nebyl moc vidět ani slyšet, ale už tenkrát to měl v sobě. Nikdo si ho nevšímal,

Každý malý město má svýho Mario Sarumana. Vyrábí skřety, kupuje pozemky, staví hradby, má svý lidi mezi lidma. Každý malý město má svýho Mario Voldemorta. Je to pavouk, tahá za nitky, ani nevíš jak, a najednou seš mezi nima. Každý malý město má svýho dlouhýho Johna Silvera. Všechno se bere, pak se zasměje a odpluje s ním na loďce. Poprvé jsem si uvědomil, že je něco špatně, když kámoš zmizel. Najednou tu nebyl, možná se vypařil,